0: Nětko lěčnych prózdninach to rěka zaso kóždu pundželu ab do pěska za bulom skakač. Prášenu kóbasku ob pomysy jesč a se nadžiječ se může swójský tým se pola bič ture zadkule prýnje městno vodobyč. Tola tež pahoky před rajnišemi a podle nich su přeco z zajmovanými přilatovarymi pelnjene. Ale što wabi poprom serbskich modostnich a dorosčenich, kiž nevobčela se na turnire, kujšo to dżyn znua se do najšelakorišich serbskich wersko dojeć, tu nekotre menenja, čera už je šestie stacije z Radvorja.
1: Ja sam dżence v Raboju, toko je šo zatkula bičtura ze spřečelami, volejbul, pražen kobasu, geil event.
2: Metera wabi ju hinsie, šasto vugadačka voni raja, tež na kakých šlakoch nivoach voni raja, kaso ne dola prusia v kuži do
3: dlo. Ja rado mojim spřečeli mi přiladam kateo raja, to je lušnje, když vano pojem upače čina, pojem može potem te jema kus blede přesto rečeč.
4: Nej, lirca, ja nesam šafno na teko bičtaciju se dojeć, da to sam prajo nekate posene, da su pruva na nimo, na kuži pa cobuzač, a Radvoru je poprom všetko rejne. Máme tak na športništu veľa miestna, so zarač, kde má došť napojú, došť dieže. To je jedna tola jara reálna stácia.
5: Ja som tu, so proste v obľadu, kak moje přešele raja, a so by sa tie s dlužimi trišu.
6: Nej, ako prvne je to v Radvoru, musím Radvorske, tohle je to vizor, že sa ľuchko bolo si tu dobiežeť tak prajene. Hej, ja viem, za jacere tiež tak ježa, dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, a za lečo by so jedna rána zábava. Naše deti sú buraja, že to veľa příčiny, že my tu sme.
7: Ja to ráde šiedu na bičtúru, dokýž hej, jen svoje celú sávskú možnú vidí a môže s mojimi přečelami a s mojimi modostmi rečeť tie prúznia, když to druhé, tak už češko, když kúže nešto předvídžané má. A tak ein guter Tisch, ein Termin mal, das ist ein Video.
8: Sie haben schon eine Sattkula Beach-Tour, du gehst teilweise auf die Tour, wo es super war, da echt fett war.
0: A apropos Sattkula Beach, Bunchelu Sattdjen, da widzimy so schietze za so Krostschitzach, wot večera šestschich, so bulbsche Sackreihe, a wieso za so napu šestschich, so mustva Sattkaja, a sauschitkich gisch, saschwili to nesu Krostschitzach na Beach-Tour, pobili, pšetto spito Loni prýni raz, so vô, to vaše klubstáciu. Tuto namagače podľa Modžinského kluba, tam menujúce moja volibulnišťo. Termín po takým červené do kalendra zapísač a počmoneč k tomu ešte najlepie. A stala vista, vokúvo Jana Šóty a Mata Džisvoka, tak ríka čerovše dobyčarské mústvo šestie stácie zadkula Beach Volleyballovie Ture. A fota k tomu z Radvorja namakače netko již v sociálnych sečach, tam sú tiež ďalšie videa čerovšeho večera, ktorož môžete si vobledať.

Na hač budu z nich snano tež raz s wietowimi štrojo, z modych koparkow a koparjow, kotež wobdźěla so wokomiknje na koparskim prózdninskim kempje po wšim swěće znatoho koparskeho towarstwa Real Madrid. Tajki koparski prózdninski kemp wšako je so čera w Ralbicach zahajił. Dohromady na 100 dźěći a młodostnych so na nim hač do pjatka z cyłeho regiona wobdźěli. Je to najwětší koparský kemp, kýž španělské towarstvo ve vůchodní Němsky vůhoduje. Dalše stácie jsou městrymi ještě Kočebus, Osnabrück a tež Hamburg. Týdžen důl jsou děti od rania do popoludnia zabírani. Trenér jo s nimi aktivně zvučuje, a to z moderní technologií a z športovými nástrojemi, čině pak tež gymnastiku. Mimo toho dostanou v občelnici ječ a napoje a samo trikovový set s bulom a nakrebětnikom. Tréninkový koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadža na najmodernejše tréninkové metody a technologie. Nikotre impresie smyla na našej internetové stronie a tež v app MDR Serbia. Hižo zestajili, potom môžete si tež vyvobladač, kak koparský prózdninský kemp Real Madrid v Ralbicach tak odbeží. Česač menšinu do šestčichě. Dobranje z budeského studia, dženca jsem tu z Blankofunciny a můj start je můj s vami do nového dňa, s vami nětko snědač a kofipič. Dajte si svodžič.

0: Kóžde lěto wózwoli přirodoškětny zjazk NABU Ptačk lěta, tože přez wotwosowanje w internecie. Lěca je so z wulkim wotstawkom, měnujce zwiacać 44% kurotwa přesadziła. Z tym stej lěca ptačk srědzišću, kiž je so nimale dospunje z našich polu a honu zubił. Čeho dla a kotre pracowanie eksistuje w Serbach, kurotwy zaso zasedlić, z tym je so Bettina Wenderutowa zabierała.
1: Před 200 letami se tute zinky husto slyšal. Vone sluše jak ptake, kiž má světvo brunu šiju, šipokaty kšidle a oranžoj tu vůvu. Když se staršími ľudžimi rečiš, je spěšne jasné, zo slušachu kurotvy jíše za NDR-ské časy k vesnému obrazi. Mestem su so Němske nimale dospunje zubili. Přičina

0: Narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: A dźensa, wienujemy so zaso zatorskim frizam, woni wšako su minenym lecze tuž do doc byli. Zoby ich maćerština widźomniša była, a zoby ich ju ludzo zaso čast čišo nałožovali. Zatorscy frizojo su narodna mjeńšina Němske, kotraž sydli předovšim w gmienie Zatarland. To je blisko Kloppenburga. Što su takle doc byli? O tym rozprawia nam nitko Janik Wočer.
2: Runje před letom sem o tem rozpravjal, zo ličba tych, kiž zátorsku frizišćinu reča stupa. Ač do džencnišo je ona dale stupava, poveda spolnomocnjene za zátorsku frizišćinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečnikov zátorskeje frizišćine. Pšičina za to je nove rečne kurs, tak Henk Wolf.
3: In tank wird wichtig ist, war du Lüde zu witten.
4: Sme prini rečne kurs pševedli, kotrem su so jednačo obdzeleni, od započatkarju hač dere rečacem, jeden cywy tydzień intenzivne z našej mačerščinu zabierali, a su so tež na exkursijach obdzelili.
2: A rečne tydzień su ludzo tak dere přiuzali, so planuja za nazemu hižo dalši kurs za pokročenych. Přirunač moli kurs s našim rečnym projektom Domoj, kotrež však so tu kvíle v vulky zďarach odmiva. Tak daloko pak v Zátorlandže hišče nesu, rekne Wolf. Tam pak su minjene mesace viacore knihy v zátorskej frizišćinje vúdali a na dalších dživaja.
3: In fjauer.
4: Je to tu chvíľu náš najväčší projekt. Sme se sedom ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poa převožili. Podpierało je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedne vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne? Planowane jest jeszcze knia za dzieci, kotruż runie z delnio Niemczyny po takim splat przełożuje, a komik o łodziznie, a mytach, a stawiznach wokoło nieje we Zátorlandzkie, ktoś mówi z naszymi budniczkami przyrunać. Hać do końca leta ma tej knize przedliżeć. Zariadowali su we wiesce Szarel nimo toho budżnu ścieżku z taflemi a QR-kodami z informacjami o zátorskiej fryzyścinie. A jako nieby tożno dosahało, poveda Henk Wolf jeszcze cele hordzie.
4: Sme docpili, zo su cize štyrioch zakładne šulo naše gmene netko oficiálne zátorsko-frizijske modelové šule. To reka, zo tam učbu zátorskej frizištine poskyčeja. A tež štvrta šula netko našu mačoščinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potek im žane kuba ničo ižo nepraji, co ich zátorská frizíština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov vie za vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostavaja oni od státa letný jenož podpieru nieže 130 000 euro a zo maja dve pváčeny v osobe, kotrý sa voušo zátorsko-frizíske staráte, potom je v úspech čím väčší.
1: Janek Wočer je nam vo vúspešných projektách zátorských frízov k zakovaniu ich rieč rozpravjal. Dalšie přinožky vo národných menšinách a vy so tiež vo menšinových témach namakáče na našej internetovej strane a na app MDR Serbia, kajž tiež v ARD Sounds audiotéce.
0: Národné menšiny. Vše to, čo viete.

0: Netkolečnych prózdninach to ryka zaso kóždu pondželu a dopilska a zabulom skakač. Praženu kubasku obo pomysy jesč a so nadžiječ, so môže svojski tým si pola bič ture rádia zatkule prenie miestno buda bič. Tola tiež vauky před rajnisčemi a podľa nich sú všetco pelnené a to z přilatovárami. Tola što vábi poprom serbských modestných abo dorosčených viesť na ňu, kýž neobdžela sa na turnírie, kúšte týdžin znova si do najšelakorýších serbských vieskov doječ. Tu nekotre minenia z Čerošie, šiestie stácie z Radvoria.
1: Ja som dženceva Rabriu, dokáž jo zatkula beach-túra so s přečelami, volejbúl, pražen kobosu, geil event.
2: Mete jara vábi ju hinsie, často vúbladačka Boni Raja, tiež na kakých šlakových nivoch Boni Raja, ka sa nedo laprúcia vokúšu do dvú.
3: Ja rado mám přečeli mi přiľadám kateho Raja, to je lúštne, když ono pojem úplne čina, pojem môže potom tie ma kus blede přes to rečeč.
4: Nej, lieca, ja nesem šafná, teko beach-dáciu si doječ, da to sa prajú nekate posledné, kde sú prúho na nimo, na kúže pa cobu zač, Ha Radvoru je poprom všetci do Rene, máme tak rec na športništu veľa miestna, so Zarač, kde má došť napoju, došť dieže, to je jedna tola jara reálna stácia.
5: Ja som tu, som proste vobľadal, kak moje přešele raja, a so by sa tie s dlžimi trišu.
6: Nej, ako prvne je to v Radvoru, musíme Radvorské, tohle je to vizo, že sa ľahko bolo si tu dobiežeč tak prajene. Hej, ja viem, za jacere tiež tak ježa, dokýž je to einfach jedna rána atmosféra, a za liečo by so jedna rána zábava. Naše deti sú buraja, že to veľa příčiny, že my tu sme.
7: Ja to ráde šiedu na bičtúru, dokýž hej, jen skoro celú serbskú možinu vidí, a môže s mojimi přečelami a s mojimi modosmi rečeť tie prúznia, když to druhé tiež češko, když kúže nešto předvídžané má. A tak in Gucci Dizzy in Termin mal, die sind wie die.
8: Sie haben schon in der Sattkula Beach Tour, du gehst teilen zum Titel, du musst Bura, aber du echt fett zwar.
0: No, apropos Beach Tour, Bunchelu sagte Jane, wie die müssen sich zu Sasse Großschitzach. Wot wetschere Schästchich leta ja tam bulebsche Sack. A sauschittig dich, gisch Seischwilleter nie so Großschitzach na Beach Tour Bobbeli, przecież by to tam prini raz, tutu Stazio namakatsche podla Mojinske

Jako přichodne naše hudźbne lišćenje steji titul z Českeje, spěwał Krištof, potom spěwał, a to mi zaso svita, zo sam šako čera rěčała o tym, zo nětko hižo viac dawki na čerivowy Česky njeskruča, a tuž poladnje metala nětko raz. K susodam do Česky, što tam poprom benzín a tyž diesel pfači, w Česke pola Rumboka, tam fačeše benzín čera nieče 1,66 € a diesel 1,70 € vopliter. Při tankovňach pola Radeka nad Nisu, to bych u nekotre centy viac, ale nic vo vele. A podatnime tež ešte do Polske, tam šako hižo od spočatka mesaca viac potunšene tankovač ne može, ale zaso po normálnych pfači znach Vika. V Zgorželecu tam pfačeše liter benzína včera mies 1,64 € a 1,70 € pa takým celé podobne česky. Za diesel by pfači znach tiež tu zaso podobna, hač do Českie abo do Polskie si po takým vele neza. A nitko, podáme se s Krištofom do Českie s tutem titulom Inzerát von Spiva.

A ja si myslu, wy sedźiće zaso před radiom a so prašeće, na čo dal tu jišće čakaće. Tematisce si mam to runiž rekwa, ale huć nie přinže nětko naša přelatka. Słyšíme mě s druhým jišće Ralfa Bozia. Do svita poda se z nami džons rano Anna-Maria Brečnederec. A veselič, smieče sa tež na kšeščena mynka alias Jamesa. Nitko pak je najprve raz Michaela Melzerova na rečje sedaminčenu po osmiche. Dobranje.

0: Tamburo ze Schwa.
1: Dźesać mjeńšinu, pós mich je a tu je za was.
2: Policja z G.
1: Lanka Funcena.
3: Vandalojo zakadžachu na jednym kiršuje počnice, při tym wopškodžišu 80 rů. Z niekotrych znamocu koporuje blachy odstronichu osobu zachu škodu rubizny, trochu ja na 1500 euro škoda na rúach samych, nesu dotal zvěstčili. Pola Lubohosča němsce Liebegast je konc tydženja peča 80 letny ze svojim autom do synova Walčika z razy, kiž na droze ležeše, nazbožo so při tym zranjunie, ale věcna škoda je tola relativně vysoka, 6000 euro. Nedom Vjatskroč zauvachu noce na nedželu tu ve nuckonu měšče zastojniku, dokiž běštaj so Marokančan a Ukrainčan vospět dovozu dostavoj, běžtaj do so a so přitom tež zraništaj, policia postaraše so potom o to, so vobaj so na dompuč podaštaj, kriminalna služba so netko dále s tutem pádom zabiera. A pádu šibichu tu ve měšče popuču pozdatnýu 19 a 20 letnýu, kotrajš běžtaj so do cigaretu a automata dawoj, možachu policistča potom popanč, nasta věcna škoda 1500 euro, rubizna 100 euro.

0: Biedl nadźwieči z Blanku. Přijemoj vam dobry start do nového dňa a kaj šruni, že připovědžene, podamy se nětko na polom je s Krosčicami a Zejcami. Kunc Mirca je so tam v Krosčicach vietnik palju. Cí a po měsaca pozdíša nětko nie je příčina vojňa přeco jišče ujasnenja a tež rumovanske dživa traja dále. To šče nie je s molom šo Blanka.
1: Aj tež zavěščenske posudky te hišće faluja, što ješ dešen to šoromadže zliči tých kytro merza, kot si švetnik vop hospodajua. Policajski revier Kamiencu, kýše přepytovanja převzal, nemožeše zapalarstvo najpred raz vuzamknič. Vele reči netko aktualne přečivo zapalarstvu, čitame dženca sakskich nujinach. Mestem zosotun jeden vitnik za soverči, tamne zmeromsti, turbinovi voptvark je vuločo a na každom boku so vulke džiri metalu jevja. Zdjela leža rozpadanki přeco hišče podla vetnika, ki so industriju i krosnovarju konc aprila zaujesčili.
0: Tu iš nejačenca poprom še vele hinak, došli hišče pred nešto tečenjemi, abo?
1: Najdeš tak chceš nic, preznamenča Stefan Hajduk z Nuinského byrua Zorilskej policajskej direkcie na naprašovanie SZ. Za dalše přepytovania dobili gondlu ze skránom vodzbenč, hakle potom muli kriminálni technikario džele rozpadanku dokvatnišo přepytovač a příčinu vohenia doskončne vopkručič. Za doktora Wolfganga Danielsa zamožeria Sachsenkraft GmbH Drežane, ke kotremuž Vietniki pola Krusčic tež svušia, je vec jasna, von praj nicht u nie ničo zapalil, pšičinu vohenja veđe von na techniski defekt ve turbini ročo.
0: Dokež pak nie ani to, ani tam ne veste, vedu so přepytovanja dale. Šakodže vo niče posta 1000 euro za vodtvar zbytnoho vietnika a prašenje štú fenki zapvači, drežďanske předozače abo zavestčanja.

0: narodne mjeńšiny. Sće to hižo wiedźeli?
1: A ta podamy so netko do sewera k zatorskim frizam. Woni šako su minenem lecze tuž to docpili, zo by ich mačerština widžemniša była, a zo bychu ju ludzo zaso čas čišo namožuvali. Zatorscy frizojo su narodna mjeńšina Němske, kotraž sydli předevšim gmenje Zatorland. To je blisko Kloppenburga. Što su takle docpili? W tym rozprawia nam netko Janek Wočer.
2: Runje před letom jsem o tom rozprávěl, zo ličba tych, kýž zátorskou frizištinu reča stupa. Ač do džencnišeho je ona dále stupava, poveda spolnomocněne za zátorskou frizištinu Henk Wolf. Tak maja netko ve gmene Zátorland, nedaleko Kloppenburga, nešto viac ač 2000 rečniku zátorskeje frizištiny. Přičina za to je nový rečný kurs, tak Henk Wolf.
3: Sme prvni rečný kurs převedli, kotrmž sú so jednáčo obdělení, od započátka rjohač dere rečacem, jeden cvý týdžen intenzívne z našej mačerštinu zabierali a sú so tež na exkurziách obdělili.
2: A rečný týdžen sú ľudžo tak dere přiuzali, zo plánuja za názemu hižo další kurs za pokročených. Přirunač moli kurs s našim rečným projektom Domoj, kotrež však so tu kvíľu v vulkých žďarách odmýva. Tak daleko pak v Zátorlandže ešte nesú, rekne Wolf. Tam pak sú minené mesace viacore knihy v zátorskej frizištine vúdali a na dalších dživaja.
3: Je to tu kvíľu náš najväčší projekt. Sme se sedom ľuďmi 21 staviznú a básňu amerického autora Edgara Elena Poe převožili. Podpěralo je to domizniské tovarstvo, kotrež knihu vúda a všetké šule podľa nás dostanú jedné vúdače.
2: Ale tiež celé praktické náležnosti sú do jednej knihy v zátorskej frizištine viazali. Menujce, kak máš so zádržeč, když milina za viacore dny vúpadne? Plánovaný ste ešte kniha za dzieci, ktorú šrúnie z delňo Nemčine po takým splat převožuja a komik vo vodžizne a mýtach a staviznach vokovo nie ve Zátorlandske, štož môli s našimi budničkami přirunač. Hač do konca leta má tej knize předližeč. Zariadovali sú ve vesce Šarel nimo toho vúčnú štiežku s taflemi a QR-kódami s informáciami vo zátorskej frizištine. A jako nie by tožno dosahalo, poveda Henk Wolf ešte celé hordže.
3: Sme docpili, zo sú cíze štyrioch základné šulo našej gmene netko oficiálne zátorsko-frizijské modelové šule. To reka, zo tam vúčbu zátorskej frizištine poskyčia. A tež štvrtá šula netko našu mačerštinu poskyča, nie je pak ešte modelová šula. Potek im žane kuban ešte ižo neprají, co ich zátorská friziština ničo nestará.
2: A to je za tajku malú rečnú skupinu, kajž zátorských frizov vezo vulky v úspech. A když pomyslíš na to, zo dostavaja oni od státa letný jenož podpieru nieže 130 000 euro a zo maja dve pváčené v osobe, ktorý sa voša zátorsko-frizijské staráde, potom je v úspech čím väčší.
1: Janek Wočer tobie, kotrež je nam vo zátorských frízach rozpravjal. Dalše přinožky vo národných menšinách a vo menšinových témach te namakače na našej internetnej stronie na app MDR Serbia a vizotež v ARD Sounds Audiotece.
0: Národné menšiny. Sče to, čo vedeli.
1: 10 menšinov po napođujući stimje 8 hodin 40.

a pod nebjom zwězdami móžeće dźensa wječor tež film hladać. Tu mam za was pokiwy. Kino pod hołym nebjom tajki poskića dźensa na budyskim rodźe. Na kulisy lěčneho dźiwadła zmija dźensa zaso wulku z činowinu natwarjenu, a to wječor na podźesačich. Pokaza so francuska komedia Die progressiven Nostalgiker. Tutaj poda so porik z postatych lit do dżensniejszego czasa. A na dalszy kino pod hłym niebiom zcze proszeni do czarnego kumca, a to pak potem hakle sztwórtk, wieczor dziewieczych, pokaza so film Ekstra Wurst, to je niemska komedia. Přichodne serbske blido Drježdenach je juce večer a to šestčich tunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z pivovi zahodu potekim a to v Renitzgasse čicvo Česač, to je barokne štvorči. Přichodna rečna hodžina Zmirca, zahradnického zjazka při kloštorskej vodže, kněza Lumana, je štvrtk a to od cioch do napo šestčich v domě zahradnického zjazka. Přizivič možeče se tam v ství 212. A tu mám ještě poskytkaj za dječi. Do zajšvosće može so dječi dženca muzeju zapadnje v Užice kamjencu podać, s archeologiju ceđa so tam od 2 do napu 4 zabirać. A s barbami z přirody zabiraja so dženca v Šulskim muzeju v Stroži, a to od 10 do popodnja cioch, komuž so dženca nehođi, tež štvrtk so tam samstnem času s barbami z přirody zabiraja.

0: Nabožne słowo.
1: Mađenca Laurencia Hauschec z Pančic-Skukova.
2: W ameriskim futbolu eksistuje akcja z mjenom Hail Mary. Je to dołi ryskantny pas krótko do końca ry, gdyż zda so po prom hižo šitko zubjene. Tak rec posledni zadwielowany pospyt. Runje Dajka je situacja w filmie Der Astronaut Project Hail Mary. Astronaut Grace poda so na nimale bezwulatnu misiju do swietniša, so by zemju wukuwał. Jako film niedawno widzach je troszku trało, do niż mi zlisk napadny. Blockbuster, kotryž ma klitu dobre šanse Oscara dobyć, počahuje so na našu nabožinu. Mieno misije je przełożene mieno modlitwy z Troasu Maria, a astronaut Rika Grace, serbsce Nada. Tak so Rožoc w filmie potekim dale modli, z Troasu Maria Nada Bona. Znano je też w našim živinju, dys a dys tuta kombinacja trybna, zmužite pas do predka a Nada. Kotraž spošči v úspěch, bönež vůlady s nanuške byli. V důvěre na to přiju vám dobrý džen.
1: Nábožný svůj k dnejmě šedženca Lorencia Hauschec z Pančic Kukova na doko a zamovitosti tamnější farské vikarie.

0: TV. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Kaše nesčo išči ve dovolu, penc naše myslišo rad sletke na redne doživjenja v zajžonoch letach ve dovolu. Kužde se rad dopomina na svej dovolu ve cas a drugim v tom ulicujo, ako Franz Juro Deuze do zimskih krajo jo se kšio raz uperaš, ve lože dovol getuaš na nevečej kupje sveta napšikvat, to jo se venžico, a to jo sebe teke přečimi letami dopolnil. Z velikeju vožu jo se dal na drogu do islandskeje a grönlandskeje. Co jo ven vižel a doživil, to jo nam tencas ulicoval, a to ninto išti raz. Svišišo.
2: Jo, jo som južo cesto, niko tare dokumentacije, vižel v grönlandske a sebe go me vegin fascinirujú flaki na zemi, ako sú jano malo obydlone pustiny a lodové kraje a toho dla som čiho to sa ogledaš a som slyšal až v sledných letach menej a menej loda dajo a ja som si myslil, ja nebedejo před vojko cakáš, pens náš celý hynacej ugleda tam.

co sme słyšali, na łoži sme wšakje přednoski měli až te glečere abo lodojce, za větši žel se sled šegnu až na jadno uzeše na islandskej, a za te budu mjenše a mjenše s časom, ale to jano ako fakt sme mogali tam zgrniš, to nie sme viželi. Což pak sme viželi ši ten viaco do toho, jo ten vulkan ako jo rono aktivnje blisko Reykjavika, to jo vet voži, jo to vižeš bylo ta mrokava, kdo nime raz, a zožoš te caze su tam ven přišli. To jo wiele kilometrov stalo ne bylo, ale veto se to mogao vižeš. Blisko jednogo vulkana nie som byl na tom drogovaniu.

Snöpen Šiči, stacija v islandskej Meli, to jadno je bilo Akureyri, to je vegin velike mjesto, ale potom teke Seydisfjörður a Siglufjörður. A obe ste vegin redne mjestašce. Šuži jo čekno vegin cyste, vegin mirne nekak v islandskej. A zo to je už jedno mjestno, ako mi vegin se spodoba, ja by mogao se predstaviš tam bydliš, mi jo přece pičku přešopo, planas a to kuste leto bužo šlimnje a to zajemne v islandskej neske je přes te čuženja teke njeho v zimje tak zima. Azo se groni až v Reykjaviku například, tam jo přerezna temperatura v zimje večja ako v New Yorku například. Azo jadn se to predstavio a to má to mje Island a se vje dajo lodojce, ale tam žošte luže bydle njeho přece tak zima.

Jo, w Grönlandskej smy zachopili z jadnej pasažu, a to ja była ta pasaža přez Prinz Christian Sund. Jan Sund, jo neske je takie nieco ako fjord, ale jano nie dajo kejns, ale na drugim boce přižoš sa si sled do vede, do merja. A to jo nikak 6-7 gežino trawo, a w principie ugleda tak ako přez jadn fjord, abo přez jadnu reku, jež ale wielicna krajina, a tam přisamem nic cvojeskego nie dajo, tam je jadna wiedrowa štacia, ale hovace to ugleda pičku tak, ako te Alpy by nikak se natvarili v merju. Wielike gory, a tam teke južo te prietne lodowe gory. Prietne lodowe gory smy južo v daloko bieżeli, a ta jo miła, ako su kronili čista metro južo, ta jo štyceca vestava, tam nie omegowa se pegivovaš, a tam přes ten sund su přece napšavo a nalevo přece lodowe gory byli a išli do sletnej minuty nikak nejo celé jasne vyvolit smejome po pasažu cenič abo nic. To kudaš mežo byš, až tam lodowe gory su nuči a pen njamežoš pasirovaš a taka velika voš se vie njamežo pen tak laško sledk a muse v nejšlimnejšem páže cakaš až ten lot vio přec. Tak, ale smy gluku mieli, a teke z wiedrom, wielicne wiedro smy mieli, tak aż ta pasaža jo neske jadna tych highlightów była.

My jsme samo raz nazgenili w Paamjut, až někotáre młode luže jsou škéželi naše tenderové voži abo cóny. Jsou škéželi, až my jsme měli tam normálně na zemju přijíš. A tam dajú také luže, ako južo pičku s tým demonstrirujú. My njocome tak wiele turizma, my njocome ty luže, ako ja na jeden žen ho přijdu a jo ho teptajú a dneske přisamem nic nekupujú a pen sú zase na voži.

Ja, ako šo to do nas slyšeli, našom programje jo naša kolegoka Stefanie Krautzolc aktualnje duce do Baltikuma, a my ten roadtrip jeje drogovanje převežujome z muziku tyženja. Až majo ve Baltikumje bogatu tradiciju ludovych spivo, vieme napřikład přez tak pomenjonu spivanu revoluciju. Tradicije su živa a předovšem teke stare, vesebna forma litovskeje ludoveje muziki jo sutanines, to su vece gvosne rije abo spive, při kterých kužde gvos grajo abo spiva nevetvisne vet drugih. Nadpadnjo až gvose se předsi zase zmakaju ve sekundovych intervalach. Taku tradiciju ludoveje muziki maju až do žincajšnjego, sutarnines inspiriruju pak teke komponisto prvažnije muziki a samo popoveje muziki. Słyšeme jeden titel, kotoryž zvizujo ludovu muziku s elektroniskiju rejovanskiju muziku.